Jen pojďte blíže. Budu vám vyprávět o největším dobrodružství svého života. Zde je můj deník.